0: Epidemii komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačara, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačar má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekejte na severu Česka hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Babiš se vrací k projektu vládní čtvrti a hokejové mistrovství světa v příštím roce otevře zápas pod širým nebem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlet v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hekři.
2: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojení s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekejte na severu země hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Radio Rock Zone.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vystrčil chce opozičního kandidáta na prezidenta, končí cenové stropy pro naftu a benzín a Kongo dál bojuje s ebolou. Jsou tu další zprávy, které pro vás má Alexandra Ptáčková. Vystrčil chce, aby opozice postavila do prezidentské volby v roce 2028 vlastního kandidáta. Petra Pavla by podle předsedy Senátu za ODS měla podpořit až ve druhém kole, pokud se utká s kandidátem z Babišovy koalice. Miloš Vystrčil tvrdí, že Babiš a jeho vláda se snaží prezidenta oslabit kvůli příští volbě hlavy státu. Pavel zatím znovu zvolení jen zvažuje a definitivně se chce rozhodnout příští rok. Potvrdil to v prezidentském speciálu iDnes.cz. Vystrčil zároveň uvedl, že s vlastní kandidaturou na prezidenta nepočítá. Pohonné hmoty v Česku před koncem státní cenové regulace zdražují. Některé čerpací stanice zvýšily od pátku cenu benzinu až o korunu a nafty ještě výrazněji. Od pondělí pak budou provozovatelé po více než 3 měsících určovat ceny znovu bez státních stropů. Podle analytiků zdražování bude pokračovat hlavně u nafty. K určování cenových stropů nafty a benzinu jsme přistoupili v první polovině dubna, a to v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. V Kongu se dál šíří extrémně nebezpečná ebola. Úřady nově evidují přes 2200 potvrzených případů a téměř 900 lidí nákaze podlehlo. Boj s epidemií komplikují útoky na zdravotníky i stávka části zdravotnického personálu kvůli nevyplaceným mzdám. Proti ebole zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená léčba.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Belgičan Evenepoel vyhrál 15. etapu Tour de France. Belgický cyklista porazil ve spurtu Tadeje Pogačara, který dál vede průběžné pořadí závodu. Druhý muž celkové klasifikace Jonas Vingegaard po pádu odstoupil kvůli zranění ramene. Pogačar má před závěrečným týdnem náskok 5 minut a výrazně se přiblížil 5. triumfu na Tour. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekejte na severu Česka hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky zůstanou v dalších letech stejně drahé. Babiš se vrací k projektu vládní čtvrti a hokejové mistrovství světa v příštím roce otevře zápas pod širým nebem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny dálničních známek mají zůstat i v příštích letech beze změny. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že to neohrozí financování nových silnic a dálnic. Ředitelství chce příští rok získat od státu celkem 90 miliard korun na pokračování rozestavěných projektů i zahájení nových staveb. A podle Mátla pak budou po roce 2029 potřeba na výstavbu dopravní infrastruktury ještě výrazně vyšší částky. Andrej Babiš chce obnovit plán na vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. O projektu podle premiéra rozhodnou hlavně jednání s pražským magistrátem o pozemcích. Babiš tvrdí, že ministerstva nemají sídlet v historických palácích, ale v moderním společném areálu. Nemocnice v Letňanech ale nakonec nebude. Vláda totiž počítá s novou metropolitní nemocnicí na Vinohradech. Podvodníci na Slovensku cílí na starosty obcí a primátory malých měst. Kontaktují je telefonicky a vydávají se například za zaměstnance Národní banky. Tvrdí, že bankovní účet obce napadli hackři.
2: Páchatelia vyvolávají časový tlak, strach a pocit naliehavosti, aby starosta vykonal prevod finančných prostriedkov na účty ovládané páchateľmi. Starostka Betliara im takto poslala 2,8 milióna korún. Na páchanie tejto podvodnej činnosti sa zneužívajú i falošné domény. Vyvolávajú dojem spojení s ministerstvom vnútra. Rezort varuje, aby si zástupcovia samospráv overili informácie priamo vo svojej banke a udalosť oznámili bezodkladne polícii. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekejte na severu země hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a den beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

lesa hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, rovni si moc dobře nevedou. Schovej si ryby, ať tě

Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Drei, vier.

0: Tak vám krásně ráno, takhle při pondělku 20. července. Ilja slaví svátek, ale taky Eliáš, Elias anebo Eliana. Mezinárodní den šachu, takže kdybyste náhodou umí šachy?
1: Tak umím pravidla.
0: Ty umí každý, ale hrát potom, zavařit si ty mozky. Takže kdyby tady byl nějaký šachista, tak samozřejmě všechno nejlepší. A už jste slyšeli, Piš, to je se mnou, takže hezký ráno.
1: Dobrý ráno, k šachu se ještě vrátíme. Teď si povíme, že teploty venku se pohybují někde kolem 15 a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tisíce domácností byly po bouřkách bez proudu, zvýšení mest plánuje polovina firem a maďarský premiér má vybranou prezidentku. Silné bouřky s větrem zaměstnali opět hasiče, ti měli kvůli následkům škod asi 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Na Vysočině byly tisíce domácností bez elektřiny. Silný vítr si také vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, kde hasiči zasahují už 12. dnem. Pro dnešek už výstraha před silnými bouřkami neplatí. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. U více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Maďarský premiér Péter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považovaná za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Maďar to napsal na Facebook a dodal, že se v pondělí s 49-letou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotná se prezidentského úřadu ujmout.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začne turnaj kategorie WTA 250, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
3: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit poprat, co nejlíp to půjde a doufám, že to vyjde.
1: Turnaj v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Collins se s ním i s dalšími nominovanými, jako jsou byli Idol nebo Wu-Tang Clan, potká už na společném předceremoniálním obědě. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem. Vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins se tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. Dnes čekejte na jihu polojasno, všude jinde většinou oblačno, hrozí i nějaký přehánky, maxima do 25.
0: Ještě trošku z dopravy, D10, 35. kilometr na Prahu, je tam bacha, porouchaný auto.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No to už jsem vám řekl.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: A z muziky System of a Down 603, pěkný ráno.

0: Tak je pravda jedna věc, že se nám krásně ochladilo, protože ty teploty venku, ty se pohybují kolem, no, dávejte, 10-12 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Co nás nepotěší, budou pohonné hmoty, ale taky doprava na některých místech, bacha v Hodoníně, třída bratří Čapků a Jana Suka, havaroval tam cyklista, zasahují tady záchranné složky. Dále pozor, výjezd z Hořice na Dobrou Vodu u Hořic, odbočka na dálnici D35 ve směru na Hradec, dvě osobní auta. No a ještě D1, 314. kilometr u Bělotína ve směru na Přerov, havarovala dodávka.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na rádiu.

0: Boston je People za námi 6:27.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Šampionát ovládli po 16 letech po druhé v historii. Jihoamerický tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Fernandéze. Přesilovku využil střídající Torres. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher.

Tak v Praze nám přeparkoval kinobus, samozřejmě letňáky jinak jsou, takže se taky podíváme, ale kinobus parkuje v Libuši na Lukostřeleckém hřišti, je to zastávka Jirčanska. No a ode dneška, tedy od 20. července, se bude promítat film Poberta, zítra Neporazitelní, ve středu Přání k narozeninám Křtiny a ve čtvrtek Někdo to rád v Plzni. No ještě připomenu, že tady se mění časy promítání, takže v 21.15 jsou začátky.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A dneska, pokud byste chtěli tankovat a nestihli jste, tak samozřejmě šáhnete do kapsy trošku víc. Nicméně pojďme na silnice na Zlínsku, výjezd z Vlachovic ve směru na Křekov. Osobní auto srazilo srnu. Mám tady problém v Kroměříži, Havlíčkova ulice na křižovatce s Dvořákovou. Bourala dvě osobní auta a ještě Karviná Dětmarovická, taky dvě osobní.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Podíváme se na počasí, jak to vypadá. Tak teploty poměrně nízký, ano, je to tak, dnešek se ochladilo a tak počítejte s tím, že i chladnější bude celý den. Dneska ty teploty pouze 18 až 23, v jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině většinou oblačno.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: 6.42, my si dáme Iron Man a kapelu Black Sabbath. Za chvilku se zase podíváme na to, jak se jezdí.

0: Jdeme na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dejte si bacha na silnici číslo 3, Benešov, Mirošovice, je to výjezd ze Senohrab. Bourala tam dvě osobní auta, takže tam zdržení. Víc informací z Prahy má pro nás teďka Kuba.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ucpaný je příjezd do Prahy po Chomutovské D7, momentálně od exitu 5. S omezením se projíždí v tunelu Mrázovka v Praze směrem na Barandák. Doprava tam zpomaluje. A s 3-kilometrovou kolonou počítejte na pražském okruhu směr letiště před dopravním omezením u exitu na Barandov. Ucpaná je proto i ulice k Barandovu. Z Global Assistance Kuba.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 13 stupňů, trošku sluníčka máte, 6.58, jdeme na povinnosti, jsou tu zprávičky a další muzika, New Radicals, třeba za chvilku. Pište hezky ráno.
1: Dobré ráno, dneska by měl narozeniny Chris Cornell, nebo má narozeniny Paul Cook, bubeník Sex Pistols, René Drosman, dneska u malýho Glena a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Chladnější počasí doprovodí přehánky, skončila regulace paliv a Prejčíková v Aténách porazila Sakáriovou. Nový týden přináší do Česka chladnější počasí. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. A v noci na zítřek klesnou teploty na 11 až 6 stupňů. Od pátku se ale začne zase vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme i tropickou třicítku. Řidiče čeká u čerpacích stanic cenový šok. Končí vládní regulace pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty. Podle analytiků si tak řidiči mohou postupně zaplatit i o 5 korun víc. Vláda zavedla opatření proti prudkému růstu cen pohonných hmot v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začnou opravovat velmi vytíženou silnici první třídy číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová říká, že oprava už byla nutná.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis si připisuje další úspěch. Barbora Krejčíková ovládla turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí hvězdu Marii Sakariovou. Získala tak 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Rolling Stones se vyrovnali do Beatles poté, co se svou novinkou Foreign Tones dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o 15. albový titul na samém vrcholu. V pořadí 25. studiovka, která vyšla 10. července, debutovala v čele oficiálního žebříčku Official Albums Chart a navázala na úspěch předchozího alba Hacky Diamonds. Tento úspěch slaví Stones po legendárních broucích z Liverpoolu. Obě kapely mají na kontě shodně 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Dnes čekejte na jihu polojasno, všude jinde oblačno, případně deštivo, maxima kolem 25.
0: No, z dopravy samozřejmě už kolony, ať je cena benzínu jakákoliv. D4, 21. km na Prahu, bacha, probíhají tam práce údržby na krajnici. Trasa Benešov Mirošice, je to výjezd ze Senohrab, 2 osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Jedna malá dáma, tou začneme, 7 hodin, bychom to zvládli sakramensky rychle, 1 minuta, no a k tomu Mezinárodní den šachu.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak název samozřejmě znáte, ale to, že byli založeni kluci z kapely Scorpion v roce 1965 v Hanoveru Rudolfem Schengerem, to ví asi málo kdo. Tak si dáme pecku No One Like You. Hezký ráno, 7.13.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ilja slaví svátek, Kuba má pro vás taky další informace z dopravy.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Pozor dejte, v Praze v tunelu Brázovka směrem na Barrandovský most bourala tam dvě osobní auta. Očekávejte zdržení v narůstající koloně a ucpává se proto i Nová Polotavská a Holešovičky. Očekávejte narůstající zdržení v koloně momentálně na Vilznově ulici a Sokolské před Ječnou kvůli dopravnímu omezení. A zdržení narůstá také na cestě od Černého mostu kolem Běchovic po Štěrboholi. Z Global Assistance, Kuba.
1: Silnice číslo 3, Benešov, Mirošovice, výjezd ze Senohrab. Je tam nehoda dvouosobní auta, je tam více jak dvoukilometrová kolona. A pozor, v Pardubicích ulice na Drážce na křižovatce s Blahoutovou, tady taky nehoda dvouosobních aut a očekávejte zdržení v obou směrech.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.
1: No, Marmozec, což je britská rocková kapela, vydala novou desku Closer to You. No, my si dáme jednu pecku, Cut Back.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Uplynulé mistrovství světa ve fotbale bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe padalo v průměru 2,96 setin branky na zápas, což je nejvíc od čempionátu v roce 70. Tehdy v Mexiku činil průměr téměř 3 góly na utkání. Oproti minulému mistrovství před 4 lety v Kataru letos padalo zhruba o čtvrt branky na zápas víc. Nejvíc přispěly Anglie a Francie, které se prosadily shodně 20krát. Jejich sobotní vzájemný duel skončil divokým výsledkem 6-4 pro Albion a zůstaly jen 2 trefy za absolutním rekordem v rámci jednoho utkání. Z hráčů zaznamenal nejvíc branek francouzský útočník Kylian Mbappé, který ovládl tabulku kanonýrů z 10 zásahy. Druhý v pořadí skončil s 8 trefami Lionel Messi.
0: Radio Rock Zone.
2: Deep Blue Something, 7 hodin 30 minut, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Olomouci ulice Šlechtitelů bouralo tam osobní auto s kamionem, bacha na to, Opavsko, Budišov, pozor, tady v Pivovarské ulici se srazila dvě osobní auta, takže i tady opatrně. No a pozor, výjezd z Českých Budějovic směrem na Třeboň, na Kruháči havarovala osobní auto. A je tady omezení provozu.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

Pěkně za námi, no a přestože nám se trošičku ochladilo, zapršelo, tak některé ty rybníky a přírodní koupaliště nejsou vhodný. Třeba koupaliště Čván, tady Synice, stejně jako vodní nádrž Trnávka, Petračka nebo Trnávka městská pláž Červená Řečice. Jinak taky stříbrný rybník Malšova Lhota. Bacha na to, kam vlezete do vody. 7.45, tady ještě Alien Ten Farm, za chvilku doprava.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se podíváme na to, jak se jede D11, první kilometr, je to směr Praha. Bacha, dvě osobní auta a opatrně tady projedete, kolona se začíná pomalinku, ale jistě tvořit. Jinak, jak to vypadá aktuálně v Praze vůbec, to ví Kuba.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Pražský okruh je ucpaný v obou směrech. K letišti čekejte zdržení v úseku Jesenice Barrandov, proti směru v úseku Zličín Ořech. Dvě osobní auta bourala v Praze, v tunelu Mrázovka směr Barrandov, zdržíte se proto v koloně už před Blankou na Nové Polotavské a Holešovičkách. A bouralo se také na sjezdu na pražský okruh z hradecké dálnice D11 směrem na dálnici D10 na Turnov. Z Global Assistance, Kuba.
1: Omezení evropská před křížením u Hadovky, tady bacha, opravuje se tam plynový potrubí, takže omezení provozu. Olomouc, ulice Šlechtitelů, bouralo osobní auto s kamionem.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Na pěkný den, 7:58, Ilja slaví dneska svátek, máme taky Mezinárodní den šachu, takže klidně si zahrajte na nějaký křižovatce, ale opatrně třeba partičku šachu s někým. Jinak já tady mám ještě jeden den, Mezinárodní den měsíce 20. července. Tak Pišto je tady, hezký den.
1: Dobré ráno, já jsem mýval jedno auto, nebudem říkat značku, ale typ to byla Astra. Já jsem tam místo Astra měl napsáno nasrat.
0: Ano, no.
1: A měl jsem na střeše tu šachovnici.
0: Šachovnici, jo.
1: Pamatuješ?
0: Ano,
1: si pamatuju. Jsme na ní hrávali, no je ty, piškorky, no. Dobře. A víš, kdo to auto pak koupil?
0: To nevím.
1: Ondra Pech.
0: Hezky, no. Ale ten už ho nemá.
1: No už ho nemá. No. No, on pak neměl ani řidičák nějakou dobu.
0: Jo,
1: no,
0: to
1: už zase nechme.
0: To už je dobrý. Hezky ráno.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zvýšení mest plánuje 48% firem, Češi mění turistické cíle a firmám na Slovensku chybí pracovníci. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. U více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila Perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska nyní míří movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále víc Čechů také cestuje na sever, například do Norska či Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury Czech Tourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech, ale zatímco Bratislava hledá 10 000 lidí, Prešov jen stovky.
3: Na Slovensku je momentálně viac volných pracovných pozícií než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 000 volených pozícií. Z toho až polovica je v bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Obránce Olomouce Jakub Elbl může znovu nastupovat za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace totiž zrušila jeho předběžný zákaz činnosti v korupční kauze. Dál ho ale vyšetřuje kvůli podezření, že nenahlásil možné ovlivnění barážových zápasů mezi Karvinou a Vyškovem. Elbl naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu s Bohemkou. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. Dnes čekejte na jihu, spíš polojasno, jinde oblačno, s přeháňkama maxima do 25.
0: A z dopravy očekávejte na Žďársku v Radešinské Svratce, je to silnice třetí třídy, tady dvě osobní auta, tady nehodu a D1 201. kilometr na Brno z Vyškova, v koloně v levém pruhu dokonce dvě osobní.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak oblačno bude, samozřejmě někde můžete vidět sluníčko, nicméně na večer, pokud byste měli v plánu třeba nějaké letní kino, tak vemte nějakou deku nebo mikinu, bude se určitě hodit, ty teploty fakt jsou nízký. Aktuálně teď tady, ale tady, aspoň tady u nás v Praze, kolem 15 stupňů. Letní kina, tak třeba Jihočeský kraj, letní kino Černá v Pošumaví, tady se v 21 bude promítat Odvážná Vajana. A třeba letní kino Horní Plana 21.45. Někdo to rád v Plzni. No a jdeme na dopravu, tu máte taky rádi.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jak to vypadá, Výkuba?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Kvůli rekonstrukci Gbelské ulice v Praze čekejte možné komplikace v okolí. Momentálně je proto ucpaná Novopatská ulice od D10. Pomalu pojedete od Černého mostu po Štrboholi, dále na Smíchov čekejte zdržení na Barandáku. Momentálně pozor ještě na nehodu dvou osobáků v Praze v tunelu Mrázovská směr Barandovský most. Zdržíte se proto přes Blanku od Holešoviček. A Pražský okruh zůstává ucpaný v obou směrech. Na cestě k letišti čekejte zdržení od Jesenice po Barandov z protisměru v úseku Zličín-Ořech. Z Global Assistance, Kuba.
0: Omezení provozu D1 mezi 41. a 45. kilometrem směrem na Brno, tam krátce na krajnici práce údržby. Na Semelsku příjezd do Rokytnice nad Jezerou z Jablonce, tady osobní auto s nákladním a ještě výjezd z Ostravy do Rychvaldu v Orlovské ulici. Osobní auto, doprava tady zpomaluje.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
8: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio

0: Tak je to jasný, ve Vizovicích na Zlínsku, kde se přehlídka příštího ročníku festivalu samozřejmě uskuteční, tak to bude od 8. do 11. července. A je to jasný, tady Bruce Dickinson. Takže to už je taková první hvězda. My jdeme za dalšíma hvězdama, téma fotbalovejma, a za další hvězdou to je Pišto.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cabarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. Včera proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0. Yamal se ve věku 19 let a 6 dní v historickém pořadí nejmladších vítězů zařadil na dělené čtvrté místo po bok bývalého brazilského kanonýra Coutinha, šampiona z roku 62. Jeho o 172 dní staršímu spoluhráči z Barcelony Cabarsímu patří 7. pozice. Talentovaný stoper po finále převzal ocenění pro nejlepšího mladého hráče turnaje v Americe. Z Evropanů byl mladší pouze Josef Bergomi, jenž byl jako 18-letý u triumfu Itálie v roce 82. Pořadí ve vodí brazilská dvojice Pelé a Ronaldo.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Brně Bystrci, obvodová ulice, na křižení se starou dálnicí bouralo nákladní s autobusem a D55, 17. km na Hulín, havarovala dodávka a ta blokuje dopravu.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak teploty venku aktuálně kolem 15-17 stupňů, dneska očekávejte nejvyšší teploty 18 až 23 a v jižní polovině bude většinou polojasno, v severní polovině zase oblačno. Jinak na některých místech, zejména třeba na severu, místy přehánky.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistant.
1: To už říkalo takových lidí, že do Prahy už nikdy nepojede a podívejte se, jsou tady dvakrát, třikrát, pětkrát, desetkrát, jak to vypadá v Praze. Tak samozřejmě podíváme se, teď mám tady informaci z Prahy po D1 směrem na Brno. U Chodova havaroval autobus, kolona se zatím netvoří. Informace další má Kuba.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na pražském okruhu v obou směrech stále čekejte kolony. Na cestě k letišti čekejte zdržení v úseku Vestec-Barandov. V protisměru je fronta před Barandovem. V obou směrech čekejte zdržení na pár minut u letiště na trase z Chomutova. Dva osobáky blokují jeden pruh v tunelu Mrázovka směrem na Barandov. Čekejte tam proto kolony. A bouralo se na Olšanském náměstí u křižovatky s Táborickou ulicí. Z Global Assistant z Kuba.
1: Ještě pojďme do Vyškova, Nádražní ulice na křižovatce s Brněnskou. Osobně auto srazilo chodce, to se zraněním. Jsou tu záchranáři, bacha tam.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Lenny Kravitz, no a máme 9. hodinu tady, samozřejmě vy se budete připravovat na další z festivalů, těch větších tedy, tak to tady máme Benátskou, která začne už ve čtvrtek a budou tam třeba Záviš, třeba Doktor Pepe, anebo Horký že slíže. Ale my jdeme na další info, pište, hezký ráno.
1: Dobré ráno. René Trosman se dneska probudí kde jinde než u malého Glena večer. No a narozeniny má třeba kytarista Pearl Jam Stone Gossard nebo kytarista Wolfmother Andrew Stockdale. A teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tisíce domácností byly po bouřkách bez proudu. České řeky jsou přeplněné loděmi a maďarský premiér má vybranou prezidentku. Silné bouřky s větrem zaměstnaly opět hasiče. Ti měli kvůli následkům škod asi 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Na Vysočině byly tisíce domácností bez elektřiny. Silný vítr si také vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, kde hasiče zasahují už 12. dnem. Pro dnešek už výstraha před silnými bouřkami neplatí. Na českých řekách a přehradách strmě přibývá plavidel, zvlášť v létě, proto hrozí vyšší riziko nehod. Varují před nimi záchranáři. Těm na dohlížení bezpečnosti pomáhá podle deníku Právo nově podvodní dron. Dokáže se potopit až do 100-metrové hloubky. Za posledních 10 let vyplul na tuzemské vodní toky zhruba 2x lodí či člunů. Je jich zhruba 40 tisíc. Podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Smejkala v Česku loni utunulo 165 lidí. Letos už měli 420 zásahů, což je polovina, kterou měli za celou minulou sezonu. Maďarský premiér Péter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považovaná za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Maďar to napsal na Facebook, dodal, že se dnes s 49-letou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotna se prezidentského úřadu ujmout.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začne turnaj, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
3: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit poprat, co nejlíp to půjde a doufám, že to vyjde.
1: Turnaj v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále. The Rolling Stones se vyrovnali The Beatles poté, co se svou novinkou Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o jejich 15. albový titul Na vrcholu. V pořadí 25. studiovka, která vyšla 10. července, debutovala v čele oficiálního žebříčku Official Albums Chart a navázala tak na úspěch předchozího alba Hackney Diamonds. Tento úspěch slaví Stones po boku legendárních Brouků z Liverpoolu. Obě kapely mají na kontě shodně 15 britských jedniček. A v historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, maxima do 25.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A Myšák s váma jede dál, samozřejmě pokud máte nějaký hudební tip, tak mi napište na song@rockzone.cz nebo myšák@rockzone.cz, pojďme se podívat, samozřejmě kolony máme. Ve větších městech na Havličkobrodsku, v Nejepíně, na místní cestě boural osobní auto s motorkářem, takže tam bacha, a na Brněnsku před Pohořelicemi směrem ze Žabčic bourala 2 osobní auta.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A co tu mám? Mám tu Evanescence třeba.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně, nežli

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a trošičku klasiky nikdy nikoho neurazí, takže 9 hodin a 15 minut dáme si Deep Purple, Highway Star.

0: Tak jestli je nějaký hudební tip, tak šup sem s ním na song@rockzone.cz. 9.20, podíváme se na silnice.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No a víme co, Kubo, ahoj.
2: Hezké ráno do Rockzone. Po ranní špičce zůstává ucpaná v centrální části města magistrála před muzeem v obou směrech. Dopravní nehodu policisté vyšetřují na Olšanském náměstí u křižovatky s Táborickou ulicí. Možné komplikace čekejte v okolí Kbelské ulice kvůli opravám. Pomalu se jede například po Novopatské ulici od D10. A ucpaná je cesta po jižní spojce od Krče a přes Barandě na Smíchov. Z Global Assistance, Kuba.
0: Mezi Mistrovicemi a Novou Vsí na Českolipsku pozor nákladní s autobusem, je to bez zranění, ale jezdí se kyvadlově, takže tam bacha. Mezi, nebo na průjezdu Velkým Meziříčím ulice Karlov havarovala dvě osobní auta a tady se taky jezdí kyvadlově.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A to byste asi chtěli vědět, jak bude dneska. No teploty nic moc, 18-23, bude na jihu polojasno, v severní polovině většinou oblačno, můžou se přidat nějaký přehánky. V noci na úterý nejnižší teploty 11-7, v údolích to může být dokonce 5 stupňů a bude polojasno až skoro jasno.
1: Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.

0: Tak Stone Temple Pilots, pěkný dopoledne, 9 hodin 32 minut, venku teplota kolem 17 stupňů a pojďme si taky něco zahrát. Přišel e-mail docela zajímavý, krásný, pousmál jsem se nad tím, že vím, o čem to je. Zdravíme, Mišáku, prosili bychom zahrát se, že tanky je na nějakou pecku pro nás. Zoufalce, co jsme se vrátili po dovolené a jsme jak mátohy. Je to pro nás šok. Tak Jarda, Matěj, Jirka, Pedro. Hele, kluci, nejste v tom sami, zase na druhou stranu to berte tak, že někdo přijede na dovolenou a je v úplném šoku, do čeho to jel.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
0: Tak si dáme laj, laj, laj. 9.32, pěkný, no dopoledne už teďka.

0: Seštanky jen za námi 9.36, pojďme se taky podívat někam.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak začneme dopravou. Hlavní tah před Kolínem směrem od Kutné hory došlo k dopravní nehodě a je tady blokovaný provoz, takže dlouhý kolony, počítejte s tím. Ostrava, Horní ulice do centra u křižovatky s Plzeňskou, dvě osobní a ještě obchvat Jihlavy směrem na Znojmo, na Krváči, dvě osobní auta. Tady jsou záchranné složky, policie, komunikace je uzavřena, takže ze všech směrů dlouhý kolony.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Klubovou nabídku najdete na webu rockzone.cz, takže se když tak podívejte, no a já vás pozvu taky na další akce, které se samozřejmě dneska konají, jestli máte prázdniny a nevíte co s dětma a neměli jste kam odjet, tak si udělejte třeba výlet na Karlštejn, protože dneska, dnešní den, poznáte nepoznané krásy hradu jako uzavřené pevnosti, tedy bez návštěvnického ruchu, takže můžete přijít zažít pocity, který v tomhletom uchvatném místě mohl prožívat sám Karel IV. Jinak samozřejmě, pokud máte nějakou chuť někam vyrazit, tak kudyznudy.cz určitě pomůžou.
1: Radio Rock Zone.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Kapelu Police založil na začátku 70. let, nebo vlastně v polovině 70. let, 77. americký bubeník Stewart Copeland. Jinak samozřejmě tahle ta kapela byla ovlivněna tak trošku punkem, reggae a jazzem, ale zahrala si novou vlnu. Tak dali jsme si Message in the Bottle, za chviličku Linkin Park, ale nejdřív samozřejmě Silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, pojďme se na to podívat, jak to vypadá. Aktuálně tak Ostrava, Poštovní ulice, na křižovatce se Zahradní, osobní auto na Sokolovsku v Josefově, odbočka ke zříceninu Hartenbergu, havarovalo nákladní auto a komunikace je neprůjezdná. No a příjezd do Tábora směrem od Pelhřimova, porouchaný nákladní auto.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No, ne, oteplí se nám až koncem týdne, takže počítejte s tím, že dneska ty teploty poměrně nízký. 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25. V jižní polovině bude většinou polojasno, v severní polovině bude svítit sluníčko.
1: Rádio Rock Zone. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na rádiu Rock Zone.
0: Ale polední devadesátky už budou se Šimonem. My si dáme teďka pro změnu zase další muziku. Linkin Park.

0: Metallica za chvilku, taky třeba Apokalyptika, jasná páka, ale teď už opět pojďme k informacím. Jsou připraveny, přichází s nima. Píš to pěkně dopoledne.
1: Dobré ráno, ledne.
0: Dobře.
1: Ale jak chceš, klidně dopoledne, že seš to ty. Carlos Santana má dneska narozeniny, nebo taky se v dnešní den narodil Chris Cornell v roce 64, a nebo ve stejný den nás opustil Chester Bennington z Linkin Park v roce 2017, nebo má narozeniny bubeník Sex Pistols Paul Cook, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Chladnější počasí doprovodí přehánky, paliva po konci regulací zdražují a Trump se zase snažil ukrást fotbal pro sebe. Nový týden přináší do Česka chladnější počasí. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. V noci na zítřek klesnou teploty na 11 až 6 stupňů. Na středu naměříme ještě o stupeň méně. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů. Od pátku se ale začne zase vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme i tropickou třicítku. Ceny benzínu i nafty už rostou. V Česku dnes totiž přestala platit jejich regulace. Tu vláda zavedla na jaře v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za skoro 43,5 koruny za litr. Nafta za drobně přes 42 korun. Teď už je to opět na provozovatelích. V Praze ceny na benzínkách stouply o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila víc než benzín. Někde stojí palivo stále stejně. Podle reportérů Novinek CZ je znát hlavně zdražení v porovnání s pátečními cenami. Pohybuje se v řádech desítek haléřů až 2 korun. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začnou opravovat velmi vytíženou silnici číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce a vyjdou na více než 26 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová říká, že oprava už byla nutná.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Během vyhlášení fotbalového šampionátu se zase předvedl Donald Trump. Po předání trofeje španělským mistrům světa se americkému prezidentovi totiž nechtělo z pódia. Trump spolu s předsedou Mezinárodní fotbalové federace Giannim Infantinem už při příchodu na hřiště vyslechli bučení z tribun. Pak společně hráčům Argentiny i Španělska pověsili na krk medaile a potřásli si s nimi rukou. Poté Trump s Infantinem přinesli pozlacenou trofej španělským fotbalistům na pódium a předali ji jejich kapitánovi Rodrymu. Ten si soběma potřásl rukou a zdvořile americkému prezidentovi naznačil cestu směrem z pódia. Trump ale radostně zapumpoval pěstmi, podal ruku dalšímu španělskému hráči Pedrimu a postavil se na okraji řady slavících Španělů, kde se natočil k fotoobjektivům. V tu chvíli se za Trumpem rozběhl rozesmátý Infantino, který prezidenta nabádal k odchodu. Celý svět ale v tu chvíli už sledoval Rodryho, jak zvedá pohár nad hlavu. Na Quiff TV můžete zkouknout snímek Křídla smutku, vizuálně působivé drama, které propojuje surovou realitu se symbolickým obrazem bolesti i naděje. Víc už poví Saša Ptáčková.
4: Po smrti manželky se mladému otci začíná hroutit realita. V temných zákoutích bytu, kde žije se svými syny, ho začíná pronásledovat podivná bytost. Záhadná kreatura jakoby ožila ze stránek jeho ilustrací.
5: The stories changed when Dad changed.
4: A stává se skutečnou součástí jejich životů. Nakonec je ale vede k nové podobě rodiny.
6: I won't leave until you don't need me anymore.
1: Dnes by mělo být polojasno až oblačno, místy přehánky maxima k 25.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Napřed námi Nickelback, 10 hodin 1 minuta, taky jasná páka, jak jsem říkal, Metallica bude. Tak pěkný dopoledne.

0: Tak jasná páka, špinavý záda asi nemusím nějakým způsobem představovat. Co řeknu všem, 10 hodin 20 minut, svátek slaví Ilja, máme Mezinárodní den šachu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na pozor, v Praze na Pražském okruhu, 22. kilometr na letiště, je tam poruchaný nákladní auto. V Novém Jičíně revoluční na křížení Ujezu bouralo osobní auto a D7 ve směru na Prahu na 38. kilometru, bacha na nepojízdnou porouchanou dodávku.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.
0: Na 24. července vychází nový album Get It Honest od kapely Revivalist, tedy kapely z Louisiany, a my si dáme tu jejich první, takový ten první střípek.

0: Tak kdybyste chtěli na Airbnb, budete muset do Austrálie. Kdybyste chtěli na ACDC, budete muset do Ameriky. Tam konečně jedou turné, takže 24. třeba v San Antonio. Ale my pojďme dál, Papa Roach, a dáme si Jimiho Hendrixe.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a podíváme se, jak to jede, tak na Nivách v Plzni mezi křižovatkami Čedičova na Hačkách. Tady probíhají stavební práce, takže komunikace až do konce srpna uzavřena. Bacha na to. D7, 37. kilometr na Chomutov. Havarovala dodávka, dálnice je uzavřena. No a ještě pozor, si dejte v Plzni ke Kolešovici. Tady bacha, probíhají stavební práce. No a ještě Pražský okruh, 22. kilometr. Je to ve směru na letiště, je tam porouchaný nákladní auto.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak pojďme dál, 10.45.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, někde doznívají kolony, někde jsou kolony kvůli dopravním nehodám, takže pozor, silný provoz třeba v Liberci ve Švervomově ulici. Je to na křižovatce se Žitavskou, tam jsou v sobě dvě osobní auta. Dále pozor na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 za sjezdem na Staré Ďáblice. Tady je porouchaný auto, takže tam opatrně. No a dálnice D7, pozor na Chomutov. Havarovala tady dodávka na 37. kilometru a dálnice je uzavřena, takže očekávejte komplikace a zdržení a začíná se tady tvořit kolona. Jinak pozor, ještě práce údržby budou na D5 mezi 119. a 115. kilometrem směrem do Plzně a ještě D1, osobně to srazilo Srnu na 305. kilometru ve směru na Ostravu.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.

0: Tak muziky moc není, což vám za chviličku řekne i Pišto, ale já vás pozvu do Letňáku, tedy v Praze třeba tady, Horní Měcholupy, areál SK Horní Měcholupy. Dneska se bude promítat film Poberta. A pokud byste chtěli třeba jinam, tak Zlínský kraj, mám tady nad sklepí Kroměříž letní kino od 21 hodin Forrest Gump. No s tou muzikou nevím. Hezký dopoledne.
1: Hezký dopoledne, ano, souhlasím. Muziky ano, moc není, u malýho Glena René Trosman, tak to je tak spíš jako k poslechu, posezení, že jo. Jinak je Mezinárodní den šachu, narozeniny má třeba kytarista Wolfmother Andrew Stockdale. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zvýšení mest plánuje 48% firem, Češi mění turistické cíle a firmám na Slovensku chybí pracovníci. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. U více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila Perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska nyní míří movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále víc Čechů také cestuje na sever, například do Norska či Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl zhruba o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury Czech Tourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech, ale zatímco Bratislava hledá desetitisíce lidí, Prešov jen stovky.
3: Na Slovensku je momentálně viac volených pracovných pozícií než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 tisíc volených pozícií. Z toho až polovica je v Bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Obránce Olomouce Jakub Elbl může znovu nastupovat za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace totiž zrušila jeho předběžný zákaz činnosti v korupční kauze. Dál ho ale vyšetřuje kvůli podezření, že nenahlásil možné ovlivnění barážových zápasů mezi Karvinou a Vyškovem. Elbl naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu s Bohemkou. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do Rock'n'Roll Hall of Fame. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Na pátou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collinse tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. Dnes čekejte na jihu polojasno, jinak spíš oblačno až polojasno, místy zataženo s přeháňkama, maxima i k 25.
0: Tak já tady mám jeden problém v dopravě, pozor, D1, 66. kilometr, pruh pro pomalá vozidla, bude se tam opravovat svodidla, takže tam bacha. No a ještě tady mám informaci z D4, poruchaný kamion na 25. kilometru.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No a my si jdeme hrát, tedy hrát jako hrát písničky nějaký. Lenny Kravitz, Queeny, Van Halen, Iron Maiden a spousta dalšího. No a popolední Šimon Kalousek, polední 90.

0: Věděli jste, že pouhých 21 minut stačilo k tomu, aby kapela Queen v čele s Freddiem Mercurym odehráli nejlepší živý rokový vystoupení všech dob? Ano, jedná se o koncert, který se konal 13. července 1985 na stadionu ve Wembley v Londýně a bylo to na charitativním koncertě Live Aid.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak ten koncert najdete taky na všech streamech, včetně třeba YouTube. My se pojďme podívat teď na dopravu, jak to vidí Kuba v tuhle chvíli. Ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké dopoledne. V Praze na Žižkově stále pozor v Křištěnově ulici u křižovatky s Baranovou. Stojí tam dvě osobní auta po nehodě. Okolo 5 minut se postojíte v koloně na Bělohorské ulici z centra před Vypichem. Pomalu se jede po východní části Pražského okruhu a Novopatské ulici ke Kbelské kvůli rekonstrukci. Silnější provoz hlásí řidiči i z Dobřížské ulice ve směru do tunelu Mrázovka. A Pražský okruh popojíždí na úrovni Jesenice a Vestce a dále pokračuje až přes Zbraslav k Barandovu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Ze Soběslavy na Jindřichu v Hradec pozor, havaroval tam motorkář, jsou tu záchranáři, projíždí se jedním pruhem. No a v Karlových Varech Bezručova ulice dvě osobní, na místě je policie, projíždí se taky jedním pruhem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datárt.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Zajímavé spojení. Eddie Vedder vydal Better Believe, což je taková originální skladbička vytvořená ve spolupráci s mladými lidmi z chicagské skupiny Guitars

0: David Pšenička nám píše na song@rexon.cz s přítelkyní a chtěl by něco od Pixies. Tak já jsem tady vybral Veloria. No, jestli plánujete tedy nějakou delší dovolenou, tak příjemný poslech, protože mi tady píše, že se rozhodujou, kam pojedou letos. V každém případě musí to vyjít, že jo? A Pixies, ty vyšly, nebo vyjdou taky.
1: Tak jedině s rádiem Rockzone.

0: jsem se tady zeptal umělé inteligence, aby mi sestavila žebříček nejpopulárnějších skladeb Van Halen. No a samo sebou na prvním místě Jump, pak je Panama, Eruption, Ain't Talking About Love, no a pak to jde dál a dál a dál. Ale Jump, no prostě doskákala si tohleta pecka, nebo doskákala si tahleta pecka pro první místo. Ale je dobrá, nebojte se, nebudu ji hánit. Stejně jako za chvíličku Ghost, ale doprava, doprava. Ta vás bude trošičku brzdit.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak doprava tady zpomaluje a to je na Svitavsku v Poličce ve Starohradské ulici směrem na Borovou. Průtah Jeseníku směrem od Javorníků, dopravní nehoda, Hradci Králové, Plňáčkova ulice na křižení s ulicí Akademika Bedrny směrem na Třebechovice, tady taky dvě osobní auta. Obchvat Poděbrad do Nymburka havaroval osobní auto a ještě z Prahy na Kolín, úroveň Českého Brodu, tady jsou záchranné složky u nehody dvou osobních aut.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: A ještě pozor, v Praze se Kaninova křeslo myslova, tady je tramvaj s osobním autem.

0: Polední 90, no a samo sebou 11.48, ode mě ještě doprava. Mám tady jednu raritu z dnešní ranní hodiny, kdy v Olomouckém kraji se řešila dopravní nehoda. Bylo to konkrétně na Prostějovsku a střetl se tady osobák s klokanem. Samozřejmě zvíře havárii nepřežilo, tak zvykejme si už na to, ale v každém případě samozřejmě klokan asi utekl soukromému majiteli, ne, že by se tady vyskytoval nějakým způsobem ve volné přírodě. No jak to vypadá v dopravě teď?
1: Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To už si řekněme, mám tady další bouračky na Svitavsku před Poličkou od Hlinska, osobák s motorkářem. Ze Svitav na Brno za Hradcem blokuje provoz nehoda dvou nákladních a dvou osobních aut. No a ještě z Prahy na Tábor před Benešovem je nehoda, je tam 2,5 kilometrová kolona. No a s váma už samozřejmě Šimon Kalousek.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Čkvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.

0: Mladá americká parta Greta Van Fleet na rádiu Rock Zone, a to konkrétně se songem Meetin' the Master. Tak, my máme 11.59, koukám na hodiny, což je ta chvíle, kdy už vás po víkendu opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, přeju krásný pondělí. Dneska je 20. červenec 2026, což znamená, že Iljové mají svátek a taky je Mezinárodní den šachu, tak se rovnou Pišta zeptám, jak on je na tom se šachama, protože pro mě je to totální španělská vesnice a nikdy jsem do toho nepronikl, když jsem se snažil.
1: Tak v první řadě pěkný poledne, dobrou chuť, dobrou piť. Ve druhé řadě španělská vesnice, to nevyslovuji, tam se dneska slaví každý španělský vesnici. A za třetí šachy, no jako znám pravidla, jako řekněme, že asi bych zahrál, nevím, kdyby mě vyzval nějaký čtyřletý synek, tak bych ho asi porazil.
0: Takže víš, že koněm se jde do LK.
1: No jasně, no, jo. No. Ale ještě jako vím, co je garde, rošáda, tady ty věci, ale tam končím asi.
0: No, tak to jsme na tom podobně. Každopádně, pokud jste na tom líp, tak si dneska nezapomeňte zahrát. Před náma tady na Radio Rock Zone polední 90, čili hodina muziky jen a pouze z 90. let minulého století, taky pokračuje pořád Objednej si svůj song. Pište mi na song@rockzone.cz o vaší oblíbenou skladbu, kterou si případně v této hodince zahrajeme. No a Pišto už je tady se mnou, aby nám řekl, co je novýho. Čus.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Ano.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: České řeky jsou přeplněné loděmi. V Německu obžalovali z přípravy teroristického útoku 15-letého chlapce a na Štvanici začíná tenisový turnaj žen. Silné bouřky s větrem zaměstnali opět hasiče. Ti měli kvůli následkům škod asi 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Na Vysočině byly tisíce domácností bez elektřiny. Silný vítr si také vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, kde hasiči zasahují už 12. dnem. Pro dnešek už výstraha před silnými bouřkami platí. Na českých řekách a přehradách strmě přibývá plavidel, zvlášť v létě, proto hrozí vyšší riziko nehod, varují před nimi záchranáři. Těm na dohlížení bezpečnosti pomáhá podle deníku Právo nově podvodní dron. Dokáže se potopit až do 100-metrové hloubky. Za posledních 10 let vyplul na tuzemské vodní toky zhruba dvojnásobek lodí či člunů, je jich zhruba 40 tisíc. Podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Smejkala v Česku loni utonulo 165 lidí. Letos už měli 420 zásahů, což je polovina, kterou měli za celou minulou sezonu. V Německu obžalovali z terorismu 15-letého chlapce, který podle vyšetřovatelů plánoval bombový útok na synagogu. S odvoláním na mnichovské státní zastupitelství o tom informovala agentura DPA. Při prohlídce bylo v bytě obžalovaného nalezeno velké množství zábavní pyrotechniky, pomocí které chtěl údajně vyrobit bombu. Mladík je už několik měsíců ve vyšetřovací vazbě. Policie se jeho případem začala zabývat loni na podzim. Mnichovské státní zastupitelství už dříve uvedlo, že mladík sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát. Stanout by měl u soudu pro mladistvé v Augsburgu. Obhajce odmítá, že by chlapec plánoval bombový útok.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začne turnaj, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
3: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to, a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit poprat, co nejlíp to půjde, a doufám, že to vyjde.
1: Turnaj v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále. The Rolling Stones se vyrovnali The Beatles poté, co se se svou novinkou Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o jejich 15. albový titul na samém vrcholu. V pořadí 25. studiová deska kapely, která vyšla 10. července, debutovala v čele oficiálního žebříčku a navázala tak na úspěch předchozího alba Hackney Diamonds. Tento úspěch slaví Stones po boku legendárních brouků z Liverpoolu. Obě kapely mají na kontě shodně 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Samozřejmě pro nás milovníky Beatles nutno podotknout, že Rolling Stones za to potřebovali asi o 50 let delší čas, teda, že jo. Tak, Tolik k tomu, jestli jsou lepší Beatles nebo Rolling Stones. Já ještě dodám, že dneska čekejte převážně oblačno až polojasno, místy přehánky, maxima do 25 a nazdar.
0: Také děkuju Pištovi za zprávy. No a 4 minuty po 12. startují pondělní polední devadesátky. V první části si dáme třeba Elise Coopera, dojde taky na Kabáty. No a na úplný úvod si dáme Nirvánu a jejich klasiku In Bloom.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12 hodin 20 minut, pozor na pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1, bourali tam 3 osobní auta, připravte se na zdržení. Na trase Plzeň do Mažlice na příjezdu do Stodu, 2 osobáky v sobě, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A bacha, dávejte taky na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou u Rohatce, srazilo se tam osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením, kolony se zatím netvoří. Tak, my pokračujeme za chvíli v poledních devadesátkách, čekají nás Green Day, čeká nás taky Beck, no a taky připomínám, že hej, v této hodince si můžete nechat něco zahrát na vaše přání v rámci pořadu Objednej si svůj song. Pište si na mailovou adresu song@rockzone.cz.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.

0: Two Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No, oproti minulýmu týdnu se docela ochladilo v úvozovkách, protože teď aktuálně většinou kolem 21 stupňů na území Česka a k tomu povětšinou polojasná obloha. Předpověď na zítřek slibuje zpočátku většinou polojasno, dopoledne pak převážně oblačno a ojediněle, a to zejména na severu a severovýchodě republiky přehánky, k večeru pak bude oblačnosti a srážek zase ubejvat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jižní Moravě pak až kolem 25. Tak tolik počasí, no a my si za chvilku dáme další vaší dnešní objednávku.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
1: Na náš mail song@rockzone.cz mi napsal Mára před pár minutama: čau Šimone, když už jsme v těch devadesátkách, nezahrál bys mi Pearl Jam a Given to Fly? Díky. Máro, já tě zdravím, ať už seš kdekoliv, no a Pearl Jam samozřejmě pošlu velmi rád.
0: Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jednou v téhle hodině omrkneme situaci v dopravě 12.47 na Pražském okruhu u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru směrem k D1 došlo k nehodě. S kolonou počítejte už od sjezdu z D5 a pozor taky na Mladoboleslavsku mezi Malým Rečkovem a Velkým Rečkovem. Tam havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě už jsou záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Tak před náma poslední blok 90-kový muziky, před zprávama ve 13 ještě třeba Liquidou a Double Decker.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Tak dnešní polední 90 nám uzavřela australská banda Inexo se songem Elegantly Wasted. Za pár vteřin je tady 13. hodina, od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek, krásný raný pondělní odpoledne. Se mnou už taky Pišto ve studiu, tak můžeme dát poslední společný zprávy pro dnešek. Čus.
1: Ahoj, pěkný, raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční, u pondělní. Ještě není úterý, že jo, je pondělí. Tak dobře, pondělní odpoledne, v Mezinárodní den šachu vám přeju všechno a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tisíce odběratelů v Praze jsou bez vody. Maďarský premiér má vybranou prezidentku a Krejčíková v Aténách porazila Sakáriovou. V Praze 10 je bez vody 12 000 odběratelů. Pražské vodovody a kanalizace v lokalitě odstraňují havárii vodovodního řadu. Výpadek dodávek pitné vody zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Nouzové zásobování se daří zajišťovat postupně. Opravy by mohly být hotové ještě dnes večer. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začnou opravovat velmi vytíženou silnici číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce a vyjdou na víc než 26 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová říká, že oprava už byla nutná.
3: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
1: Maďarský premiér Péter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považovaná za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Maďar to napsal na Facebook. Dodal, že se dnes s 49-letou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotná se prezidentského úřadu ujmout.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Český tenis si připisuje další úspěch. Barbora Krejčíková ovládla turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí hvězdu Marii Sakáriovou. Získala tak 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do Rock'n'Roll Hall of Fame. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collinse tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky, maxima k 25.
0: Tak jo, já děkuju Pištovi za zprávy. No a po 13. hodině si tady dáme Tři sestry. Dáme si taky Alanis Morissette. Na úvod hodiny to budou Rammsteini a Kanye West. No a taky připomínám, že naposledy v této hodince v rámci pořadu Objednej si svůj song si můžete nechat zahrát nějakou vaši oblíbenou věc, vaši oblíbenou pecku. Pište si o ní na mailovou adresu song@rockzone.cz.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Legendární britská metalová parta Saxon, rok 1980, kultovní deska Wheels of Steel, na který najdete i tenhle song 747 Strangers in the Night.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jdeme se znovu podívat na dopravu. 13 hodin 19 minut tady v Praze, pozor, ve Strašnicích, v průběžné ulici u křižovatky s ulicí v Olšinách. Bouralo tam osobní auto s kamionem, připravte se na zdržení. Na Praze východ na výjezdu z Čestlic na Nupaky se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na Českobudějovicku za Trhovými Sviny směrem na Žár se srazilo osobní auto s motorkářem, projdete tam jedním pruhem. A pozor taky na Svitavsku na výjezdu ze Sloupnice na Němčice, střetlo se tam osobní auto s nákladním, počítejte s omezením. My si zahrajeme kapelu Warrant, zahrajeme si taky aktuální věc od The Strokes, Go In Shopping. Ano, a připomínám taky, že i v této hodince máte ještě možnost nechat si zahrát něco na přání. V rámci našeho pořadu objednej si svůj song, pište si o něj na mailovou adresu song@rockzone.cz.
1: Radio Rock Zone.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No dneska budu velice stručný, protože okurková sezona je v plném proudu. Navíc je pondělí, takže nehrozí ani v uvozovkách nehrozí žádnej hudební festival. Takže tady v Praze, pokud máte chuť na živou muziku, tak můžete vyrazit k malýmu Glenovi, zahraje tam tradičně René Trossmann, jinak nikde nic. Tak tolik pozvánky na večer, respektive jedna jediná pozvánka na večer a za chvíli poslední vaše dnešní objednávka.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
1: No, objednávka z mailu song@rockzone.cz zní tentokrát následovně. Zdravím, zahráli byste prosím pro moje spolupracovníky na střeše písničku Fade to Black od Metallica. Děkuji, posluchač David. Tak Davide, posílám tenhle ten nářez, i když zpočátku je ta skladba velmi, velmi poklidná. Ať z té střechy hlavně nespadnete, dávejte na sebe pozor, tady je Metallica.
0: Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávami máme 14 hodin ještě jeden rychlej pohled na silnice. No a vypadá to docela dobře, protože z celého Česka mám hlášený jenom dvě dopravní nehody v tuhle chvíli. Tady v Praze pozor, v Brusnickém tunelu směrem na Břevnov, tam se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. A pozor taky na trase Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou u Víčap. A varovali tam dvě osobní auta a vozovka je průjezdná kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
6: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: A jeden z mála amerických muzikantů, který má pozitivní vztah k prezidentovi Donaldu Trumpovi, Kid Rock na rádiu Rock Zone se songem First Kiss. Tak přátelé, za necelou půl minutu je tady 14. hodina, od mikráku vás opětovně zdraví Šimon Kalousek, pohodový pondělní odpoledne, dorazila už taky Sašenka, tak pojďme dát první společný zprávy, ahoj. Musíme zapnout ten správný mikrofon ovšem.
1: Ano, ale našli jsme se, ahoj, krásný odpoledne. Jasně je to tak, zprávy pro vás mám. Pojďme se asi rovnou pustit tady do pozvánek. Prosím pěkně, je pondělí a jediný teda v republice, bych až řekla, kdo nesklamal, je René Trossman, který jako už tradičně vystupuje u malýho Glena a díky bohu za to, protože jinak bychom vás neměli kam pozvat. Vůbec nevadí, já ještě dobou mrknu nějaký letní kina. Jestli přece jenom by nebylo možno, ale to až za chvíli. Jak to bude vypadat dneska s počasím? V noci prosím pěkně teploty okolo 11 až 7 stupňů, takže se příjemně vyspíme, jinak polojasno až skoro jasno, sem tam nějaký mrak a ojediněle přehánky. Ani zítra se příliš neohřejeme, denní maxima 18 až 22 stupňů, více řekneme za chviličku po zprávách, pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči dále prolévají vodou trosky po požáru ve Zlíně. Pracovníci frankfurtského letiště se nakazili malárií a Rolling Stones se v britské hitparádě vyrovnali Beatles. Práce po požáru ve Zlíně jdou dobrým směrem. Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to mělo i počasí, které do regionu v uplynulých dnech přineslo přehánky a bouřky. Mluvčí krajských hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár likvidují 12. dnem. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nechtěla mluvčí předjímat. Objekt se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil. Jeho trosky hasiče stále prolévají vodou. Podkrušnohorští farmáři začali sklízet zeleninu. Stejně jako jejich kolegové z dalších částí Česka si vedle byrokracie, nedostatku lidí a zahraniční konkurence stěžují hlavně na vrtkavé počasí. Jaká bude sklizeň, předpovídá náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Zdravím z Podkrušnohoří, cibule, mrkev, zelí. Právě tahle zelenina se teď začíná sklízet a farmáři příliš spokojení nejsou. Počasí se podepsalo na kvalitě, vadilo sucho v kombinaci s prudkými lijáky. Když se k tomu přidají další problémy, třeba nezájem brigádníků, kteří jeden den přijdou a další se už neobjeví, nebo administrativní povinnosti, je jasné, že zeleninových plantáží i pod Krušnými horami ubývá. Česko je teď soběstačné zhruba ze čtvrtiny, u produkce zelí a mrkve pak z poloviny.
1: Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem se několik lidí nakazilo malárií. Čtyři pracovníky letiště nakazil komár, který přicestoval letadlem. S odvoláním na mluvčího letiště to píše agentura DPA s tím, že navzdory bezpečnostním opatřením se nedá vyloučit, že se infikovaní komáři dostanou například do nákladového prostoru letadel. Podrobnosti o zdravotním stavu čtveřice nejsou zatím dostupné. Mluvčí letiště ani neuvedl, jestli infikovaní skončili v nemocnici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americké fotbalové mistrovství světa skončilo. Vítězství oslavují všichni Španělé. Ve finále totiž nad Argentinou vyhráli 1-0. V ulicích Prahy jsme se fotbalových fanoušků zeptali, co je letos na šampionátu potěšilo a co naopak zklamalo.
4: Překvapil mě Messi, že v 39 letech hrál tak, jak hrál, i když to finále mu nevyšlo.
5: Česká reprezentace mě teda jako upřímně zklamala. Messi ukázal, kde je ten správný fotbalista.
6: Hra Argentiny mě zklamala právě ve finále.
7: Zklamal mě Ronaldo, že vypadli Portugalci, ale jinak oni se mi líbí Messi.
8: Potěšilo mě Belgie, líbilo se mi, jak hrál fotbal.
1: České reprezentaci mistrovství světa hrubě nevyšlo. Už na podzimě ale v Lize národů čeká těžká práce. Češi si zahrají s Chorvatskem, Anglií a mistry světa ze Španělska. The Rolling Stones se vyrovnali The Beatles a to poté, co se se svým novým albem Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. V pořadí 25. studiová deska kapely tak navázala na úspěch předchozího počinu Hackney Diamonds z roku 23. Tento úspěch staví Stones po bok legendárních Brouků z Liverpoolu. Obě kapely mají totiž na kontě shodně 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už jen Robbie Williams. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí, to je jasný. Zítra většinou polojasno, dopoledne od severu i oblačno, ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky, večer bude oblačnost i srážky ubývat a denní maxima 18 až 22, na jižní Moravě opět 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 14. hodině nás tady čeká Avantázia, Edwin Collins a jako otvírá kabáti a jejich Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární liverpoolská čtyřka The Beatles, album Abbey Road z roku 1969 a skladba Oh Darling na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No, od rokový klasiky pojďme na silnice 14-19. Jak to vypadá v Praze, už nám řekne Martina. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone. V Brusnickém tunelu směrem na Břevno vbouralo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně už od Troji. Ve Strašnicích v Průběžné ulici u křižovatky s ulicí v Olšinách bouralo osobní auto s kamionem. Nehoda se tam došetřuje, dejte tam pozor. A na D8 na 10. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany došlo ke střetu dvou osobních aut dodávky a nákladního auta. Dálnice je aktuálně uzavřená. Kolona má už přes 3 kilometry a narůstá. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Podíváme se v rychlosti mimo Prahu. Moc toho není, což je určitě dobře. Na Náchodsku v Novém Městě nad Metují v ulici TG Masaryka bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky na výjezdu z Opavy na Hlučín. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením. Ugly Kid Joe za pár minut a předtím taky novinka od Foo Fighters. Window.
1: Radio Rock Zone.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Hit sezóny na Radio

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku okolo 22 stupňů, k tomu vesměs oblačno. Jak to bude vypadat dál? V noci na zítřek můžeme čekat polojasno až skoro jasno, na severu místy až oblačno a zpočátku ojediněle přehánky. Noční teploty mezi 11 až 7 stupni, zítra tedy v úterý zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky, k tomu nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů. Pojďme dát Queeny a taky Ozzyho Osbourna se Zachem Wildem na Thin Feels Right.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
1: Před zprávama ve tři ještě jeden rychlej pohled na silnice, 14 hodin, 42 minut. Tady v Praze dva problémy, pozor v Dejvicích za Kulaťákem ve Svatovícký směrem k ulici Milady Horákové. Tam se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte se silným provozem a s kratší kolonou. Na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholi směrem k Barandáku došlo k nehodě, počítejte s omezením. Přerušovaná kolona se tvoří, prosím vás, už od sjezdu z D11. V Liberci v Košický ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem, čekejte tam menší zdržení a pozor taky v Chebu v Pražské ulici na kruhovém objezdu, srazilo se tam osobní auto taktéž s nákladním, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Moje oblíbená kapela Pixies nás hudebně doprovodila se songem The Vegas Suite ke 14. hodině a 59. minutě. V tuhle chvíli vás zdraví opětovně Šimon Kalousek pod mikrofonu. Krásný pondělní odpoledne. Se mnou už taky Sašenka, pojďme dát čerstvý informace. Ahoj.
1: Mám je tady. Krásný odpoledne. Ano, a já už se koukám na počasí, protože nevím jak vás, ale mě zajímá, jak se dneska vyspím a vypadá to, že dobře. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 11 až 7 stupňů, což je myslím výborný vyvětrat a zavřít okno. Jinak polojasno je skoro jasno, na severu jsem tam nějaký mrak, zpočátku taky nějaká přeháňka. Ani zítra nás nečeká moc teplej den, nebo spíš moc horkej. Bude tak příjemně, s maximy 18 až 22 stupňů, víc řekneme za chviličku. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda nechce mobily ve školách, slovenské vodovody ztrácejí vodu a tolk chystají další reedici a jednorázový koncert. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole a v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli poslanci, ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
3: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislosti na deprese a úzkosti, také na menší životní spokojenost, ztrátu pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Babiš na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi, právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Slovenské vodovody jsou děravé. Na cestě k zákazníkovi se ztratí třetina vody a to je rekord. Vyplývá to z nejnovější analýzy, která odhalila vážné nedostatky v technickém stavu vodovodních systémů i v měřeních. Aby se takovým ztrátám zamezilo, potřebná je obnova infrastruktury.
4: Na Slovensku působí 14 vodárenských spoločností a všetky hlásia dlhodobo straty vody v potrubiach. Situáciu sa snažia riešiť aktívnym vyhľadávaním netesností, obnovou potrubí a modernizáciou meracích systémov. Vyžaduje si to vysoké investičné náklady, pritom vodári musia myslieť aj na optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva regulačný úrad len straty do 20% dodanej pitnej vody. Josef Bau.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové už trochu vidí do budoucnosti. Znají případné soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy. Pokud postoupí přes Tremzo, utkají se s lepším z dvojice Beşiktaş Istanbul Midtjylland. V tureckém celku působí křídelník Václav Černý, v dánském mužstvu pak jiný Čech, obránce Adam Gabriel, který dokonce dřív za Hradec Králové hrál. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Východočeši by dvojzápas začali 6. srpna doma, odvetu by venku odehráli o týden později. A jasno má také Jablonec. V případě postupu přes Varaždín se ve třetím předkole konferenční ligy střetne s lepším z dvojce RFS Riga Vestry. Stejně jako Hradec by začali doma. A připomenu ještě dřívější dnešní los pro Spartu. Ta ve třetím předkole nemistrovské části ligy mistrů narazí na Lyon. K postupu do hlavní fáze potřebuje vyřadit dva soupeře. V Fanoušci Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v roce 1986. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. A nezůstane jen u toho den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. No paráda, na úplný závěr ještě počasí, zítra většinou polojasno, dopoledne od severu i oblačno, ojedinělé na severu a severovýchodě nějaká přehánka, později bude oblačnost i srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, jižní Morava bude mít i 25.
0: Tak to byly zprávy v podání Sašenky, já za ně děkuju. Po 15. hodině si tady zahrajeme Sabaton, taky Def Leppard. No a na úvod hodiny to bude jedna předělávka, italský Lacuna Coil se songem původně od Depeche Mode. Enjoy the silence, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Irská kapela U2, legendární album The Joshua Tree z roku 1987, kde mimo jiné najdete i tuhletu skladbu I Still Haven't Found What I'm Looking For, no a tam nám právě teď doznívá na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Znovu se podíváme na silnice 1522. Martino, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na nábřeží Kapitána Jaroše směrem na Štefáníkův most bouralo osobní auto s dodávkou, provoz je tam omezený. V Libni v ulici Na Stráži na úrovni zastávky MHD Čertův vršek bouralo osobní auto se sanitkou. Na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholi směrem k Barandovskému mostu došlo k nehodě. Přerušovaná kolona se tvoří od sjezdu z Hradecké dálnice. V Dejvicích za Kulaťákem ve Svatovícké ulici směrem na ulici Milady Horákové se střetlo osobní auto s motorkářem, počítejte se silným provozem. A dálnice D8 zůstává po hromadné nehodě uzavřená na 10. kilometru ve směru od Prahy na Drážďany. Kolona popojíždí už od Zdib. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky. Na Praze východ ve Velkých Popovicích v Masarykově ulici se srazilo osobní auto s motorkou. Nehodu šetří policie, jeden pruh je neprůjezdný, projedete tam s opatrností. Na Benešovsku mezi Struhařovem a Bystřicí u Horního Podhájí havaroval kombajn a skončil v příkopu. Zdržíte se tam v obou směrech. V Jičíně v Jiráskově ulici u křižovatky Stylovou dva osobáky v sobě, čekejte tam zdržení. Na dálnici D52 pozor za sjezdem na Rajhrad na 10. kilometru směrem od Brna na Pohořelice, tam blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte se zdržením, kolona se tvoří už od sjezdu z dálnice D1 a na Českolipsku na příjezdu do Zákup směrem od Nového Boru probíhá vyšetřování nehody osobního auta, místo je s opatrností průjezdný. Čekají nás Tři sestry a taky spolupráce dvou kapel Yellow Card a Good Charlotte, jedna z našich novinek Bedroom Posters, už za chvíli.

0: Kánou a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na rádiu.

0: I Will Wait a americká dvojice Mumford & Sons na rádiu Rockzone v živý verzi, takže to berte jako pozvánku na 18. hodinu, kdy si tady po víkendový přestávce budete moct dát u mýho kolegy Franka celou hodinku živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No už dlouho se nestalo, že bych tady pro vás měl pozvánku na jednu jedinou akci, ale co si budem povídat, je okurková sezóna, navíc pondělí, takže nehrozí ani žádný hudební festival. No a to je koncert Reného Trossmana tady v Praze v klubu U Malého Glena, tak když tak vyražte. Jinak každý den najdete všechny akce aktualizovaný na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Pojďme dál, čeká nás Bryan Adams a taky kapela Hailstorm The Steeple.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.45, před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na silnice. Martino, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na pražském okruhu na 16. kilometru ve směru k letišti bouralo osobní auto s nákladním. Dlouhá kolona se táhne od Jesenice. Na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholi směrem na jižní spojku došlo k nehodě. Počítejte s přerušovanou kolonou od sjezdu z Hradecké D11. Na dálnici D8 na 9. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany se po hromadné nehodě už projíždí jedním pruhem. Na 7. kilometru se ale stala další nehoda. Kolonu čekejte od zdib. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Ještě jednu Prahu přidám. Pozor v Sokolské ulici u náměstí IP Pavlova směrem k Nuseláku. Tam se srazilo osobní auto s autobusem. Blokují dva jízdní pruhy. Kolona popojíždí už od Florence. A za výjezdem ze Zlína směrem na Kudlov ve Václavské ulici zasahou záchranáři u nehody tří osobních aut a projíždí se tam kyvadlově.
0: Radio Rock Zone. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
8: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nirvana, co by hudební doprovod k 15. hodině a 59. minutě. Krásný pondělní odpoledne v tuhle chvíli opětovně přes moderátorský židle Šimon Kalousek. Se mnou už taky Sašenka, pojďme tedy na další zprávy. Ahoj.
1: Ano, prosím, pěkně krásný odpoledne. Pojďme se podívat, kam dneska za kulturou. Dneska Mezinárodní den šachu, to jen tak jako pro zajímavost. V Praze dneska v podstatě jako jediný muzikant, kterýho jsme vyhodnotili, že by vás mohl zajímat. Tematicky René Trossman, samozřejmě jako téměř každý pondělí u malého Glena. No pokud bude přát počasí a chtěli byste si dát nějaký snímek pod širým nebem, můžu vám doporučit tuzemskou komedii s Matyášem Řezničkem, skvělým hercem tedy v hlavní roli, Poberta, který vysílá kinobus, který staví v Horních Měchulupech, startuje se od 21.15. No a báječný snímek Pařbu ve Vegas si můžete dát nebo schlídnout v letním kině Sunset Cinema od 21.20. Co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 11 až 7 stupňů, polojasno až skoro jasno, na severu nějaký mraky, možná přeháňka. Zítra teploty max 22, více řekneme za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila důchodovou novelu. Evropská komise vyměřila ale Expressu mastnou pokutu a fotbalista Elbel může znovu nastupovat za Sigmu. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohlo od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let od 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by se polepšili seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na víc než 60 miliard. Prudké svahy nad varským hotelem Thermal spásají kozy. Pokračuje tak úspěšný projekt, který pomáhá lázeňským zahradníkům udržovat špatně přístupná místa. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Jde o horské plemeno původem ze Švýcarska, které se ve Varech objevuje vždy po skončení filmového festivalu. Potřebuje totiž klid. Tentokrát farmáři přivezli 3 kozy a 3 bílohnědá kůzlata. V lázních se hned staly atrakcí. Svah u hotelu Thermal je teď chráněný pletivem s elektrickým drátem, aby ho zvířata, která mají v genech mrštnost, nepřeskočila.
1: Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Obránce Olomouce Jakub Elbel může znovu nastupovat za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace totiž zrušila jeho předběžný zákaz činnosti v korupční kauze. Dál ho ale vyšetřuje kvůli podezření, že nenahlásil možné ovlivnění barážových zápasů mezi Karvinou a Vyškovem. Elbel naposledy nastoupil na začátku května jako střídající hráč v duelu s Bohemkou. No a podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Na Quiff TV můžete zkouknout snímek Křídla smutku. Vizuálně velmi působivé drama, které propojuje surovou realitu se symbolickým obrazem bolesti i naděje. Po smrti manželky se mladému otci začíná hroutit realita. V temných zákoutích bytu, kde žije se svými syny, ho začíná pronásledovat podivná bytost. Záhadná kreatura jakoby ožila ze stránek jeho ilustrací.
4: I told stories. The stories changed when dad changed.
1: A stává se skutečnou součástí jejich životů. Nakonec je ale vede k nové podobě rodiny.
5: I won't leave until you don't need me anymore.
1: I to je život. Pojďme se podívat na závěr na počasí, jak bude zítra. Čekáme zpočátku většinou polojasno, dopoledne pak od severu převážně oblačno, ojediněle na severu a severovýchodě nějaká přeháňka. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Denní maxima 18 až 22 stupňů na jižní Moravě i 25.
0: Děkujeme pěkně. Po 16. hodině Pop Evil, Aerosmith a novou hodinu Lenny Kravitz, Bring It On.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak po klasice od Rainbow z roku 1979 All Night Long se pojďme podívat znovu na silnice. 16 hodin 19 minut. Martino, jak to jde v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Sokolské ulici u náměstí IIP Pavlova směrem k Nuselskému mostu bouralo osobní auto s autobusem. Blokované jsou tam dva jízdní pruhy a kolona popojíždí už od Florence. Na jižní spojce za sjezdem z ulice 5. května směrem k Barandáku brzdí provoz nehoda tří osobáků. Kolona popojíždí od sjezdu ze Spořilovské. V Modřanech v Pitkovické ulici u křižovatky s Modřanskou bouralo nákladní auto a dodávka, čekejte tam možné komplikace. A na Praze východ v Nehvizdech v Horoušanské ulici u křižovatky s Pražskou došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Provoz je tam částečně blokovaný. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Na dálnici D5 na 25. kilometru směrem od Prahy na Rozvadov havaroval osobák. Počítejte s omezením, kolona se tam zatím netvoří. Na Rychnovsku na příjezdu do Čestic po silnici 3. třídy směrem od Lična havarovalo osobní auto a narazilo do sloupu. Místo je s opatrností průjezdný. Na trase Turnov Jičín u Radvánovic bourali dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky v Uherském Hradišti na křižovatce ulic Sokolovská Vělehradská havarovali tam dvě osobní auta, počítejte se silným provozem a s kratším zdržením. Čeká nás Offspring a takové aktuální věc od Pretty Reckless. Love me.
0: Radio Rock Zone. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku okolo 22 stupňů, k tomu vesměs polojasná obloha. Jak to bude vypadat dál? No, v noci na zítřek bude polojasno až skoro jasno, pouze na severu místy až oblačno. Noční teploty 11 až 7, zítra přes den pak čekáme většinou polojasno, postupně převážně oblačno a ojedinělé, a to hlavně na severu a severovýchodě území místy s přeháňkama. No a nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jižní Moravě až kolem 25 stupňů. Čekají nás Def Leppard a taky Piráti 44 pod hladinou řeky.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v pět se Sašenkou další rychlej přehled zpráv, tak ještě umrkneme situaci na silnicích. No jak to teď vypadá v Praze, to už je otázka pro Martinu z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Štěrboholské spojce za sjezdem na Štěrboholi směrem na jižní spojku stále překáží nehoda. Přerušovaná kolona po pojíždí odjezdu z dálnice D11. Na pražském okruhu na 16. kilometru ve směru k letišti došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Dlouhá kolona popojíždí už od Jesenice. A na Praze východ za Vinoří směrem na Brandýs nad Labem bouralo osobní auto s motorkářem. Projedete jedním pruhem. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Pozor taky aktuálně na dálnici D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 31. kilometru směrem od Prahy na Drážďany tam blokuje provoz nákladní auto po nehodě. Počítejte se zdržením, kolona má zatím necelý 2 kilometry. A na Chomutovsku v Jirkově v Ervěnické ulici se srazily dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdný jedním jízdním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
9: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
10: Muzika na tělo.

0: Kapela, která se říká Cage the Elephant na Radio Rock Zone se songem Metaverse. Pár vteřin před 17. hodinou vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Nádherný, krásný pondělní odpoledne a jiné superlativy. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, taky pojďme zahájit zprávama. Sašenka je tu se mnou, ahoj.
1: Jasně, ahoj, krásný odpoledne i ode mě. Jasně, prolítneme to, ať se můžeme pustit do další muziky. Dneska Mezinárodní den šachu, prosím pěkně. Nabídnu vám tady něco z kultury. Pokud jste z Brna, můžete ve Skleném Janáčku v letním kině navštívit snímek Odysea ze všech stran na něj právě, Šimone. Slyším superlativy, tak se moc těším, až ho uvidím. Startuje se tam v 21 hodin. No a co se počasí týče, dneska v noci nejnižší teploty okolo 11 až 7 stupňů, polojasno až skoro jasno, na severu sem tam ojediněle přehánka. No a jak to bude s počasím vypadat zítra, řekneme si za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy, Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli a Rasmus míří do Prahy. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly, nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné, a to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zeleni. Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situaci na místě požáru 34. budovy ze čtvrtka 9. července sleduje náš zpravodaj Jan Čada.
3: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11. podlažní 34. budovu zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím. A ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí.
1: Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem se několik lidí nakazilo malárií. Čtyři pracovníky letiště nakazil komár, který přicestoval letadlem. S odvoláním na mluvčího letiště to píše agentura DPA, a to s tím, že navzdory bezpečnostním opatřením se nedá vyloučit, že se infikovaní komáři dostanou například do nákladového prostoru letadel. Podrobnosti o zdravotním stavu čtveřice nejsou zatím dostupné. Mluvčí letiště ani neuvedl, jestli infikovaní skončili v nemocnici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu naplno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsázených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsázená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. Finské rockové ikony Rasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Weirdo ovládnou 17. února 2027 pražský klub Sasazu. Kapela u nás v poslední době zazářila v Brně před pár dny na Masters of Rock a teď chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Těšit se můžete samozřejmě na legendární hity jako In the Shadows, ale i na novinky jako single Break These Chains. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra má být zpočátku polojasno, dopoledne od severu převážně ojediněle na severu a severovýchodě nějaký přehánky. Je to celý zamotaný. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Denní maxima, to vás určitě zajímá, 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě budete mít tepleji i 25.
0: No tak jo, děkujeme pěkně. Po 17. hodině si tady dáme společně Avenged Sevenfold, zavzpomínáme taky na Ozzyho Osborna a na úvod hodiny zazněj 30 Seconds to Mars se songem From Yesterday.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Král reggae Bob Marley je jedna z mála skladeb, která vyšla až po jeho smrti. Buffalo Soldier právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nejvyšší čas podívat se opětovně na silnice 17-22. Martino, jak to vidíš v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, na jižní spojce za sjezdem z ulice 5. května směrem k Barandějáku stále blokuje provoz nehoda 3 osobních aut, kolona sahá až k Lánovému mostu. Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru k letišti překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona se táhne už od Modletic. A pozor, dejte na Praze 1 na Mariánském náměstí, kde bourala 2 osobní auta. Z Global Assistance, Martina.
0: Martino, děkuju. Tu v Turnově, v Palackýho ulici na mostě přes jezeru, havaroval motorkář. Čekejte tam omezení provozu. Na Českolipsku v Novém Boru v ulici B. Egermana u Kauflandu se srazily 2 osobní auta, takže bacha i tam. Na trase z Českých Budějovic pak pozor u odbočky, na trase z Českých Budějovic na Strakonice, u odbočky na Malovice tam havarovaly celkem 4 osobní auta a tudíž počítejte se zdržením v obou směrech. Tak co dáme dál? Čekají nás Green Day a taky horká novinka od Vypsaný fixy, bylo to jistý.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Pouze je živák Sally McLennan na rádiu Rock Zone a celá hodinka živáků vás čeká samozřejmě už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dáte s mým kolegou Frankem. Ode mě ještě Queenie, anebo taky Evanescence Fight Like a Girl.
1: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak my se klasicky v čase 17.40 rozloučíme pohledem na silnice. Martina nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, komplikace stále čekejte na jižní spojce ve směru k Barrandovskému mostu, kde za sjezdem z ulice 5. května brzdí provoz nehoda 3 osobních vozidel, kolona sahá až k Lanovému mostu. A problémy jsou stále také na Pražském okruhu ve směru k letišti. Na 16. kilometru se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním, dlouhá kolona popojíždí od Modletic. Global Assistance, Martina.
1: Martino, díky, a připojím ještě Prahu východ za Vinoří směrem na Brandýs nad Labem, kde se srazilo osobní auto s motorkářem, projedete tam jedním pruhem, a na Horodnicku mezi Dolními Bojanovicemi a Starým Poddvorovem narazilo osobní auto do stromu, počítejte s omezením. Ode mě pro dnešek všechno, od 6 už Frank a naše pravidelné pořady, opětovně po víkendu nekonečný koncert a od 7 hodinka na vaše přání. No a my se to spolu dáme zítra v úterý, tentokrát už klasicky od 2 odpoledne do té doby. Čus.
0: Radio Rock Zone. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Krásný dobrý nefalšovaný pondělní podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nesedím tady, ale já stojím. Nejsem tady ale sám, je to se mnou i druhá vaši oblíbený dvojice, a to sice Sašenka, ahoj.
1: Je to tak, ahoj.
0: A my vám přejeme krásný pondělí 20. července 26. Taky všechno nejlepší k svátku všem Ilium, Eliášům, Eliasům a Elianám, který ho dneska slaví. Tak je dneska Mezinárodní den šachu, tak pokud hrajete šachy, nebo jste šachisti nebo šachistky, tak si dneska, já nevím, dejte partičku třeba na oslavu tohohle.
1: A nebo si něco od tebe objednejte.
0: A nebo třeba, ale to až za hodinku. Uh-huh. Tak a dneska si taky připomínáme narozeniny koho, ty bláho?
1: No, Krise Cornela třeba.
0: No, třeba.
1: A zároveň teda odchod Chestera Benningtona.
0: No, ano.
1: 20. červenec, to je datum teda.
0: Ano, špatný. Pojďme o toho dál. Já už žádný další novinky pro vás nemám, tak Sašenko, povídej, co máš pro nás ty.
1: A já nějaký mám. Ahoj, krásný podvečer vám přeju. Pojďme se podívat jenom rychle na nějakou kulturu. René Trosman, držák to pražský, dneska vystupuje u Malýho Glena. Máte-li chuť na nějaký kino? Vypadá to, že by počasí mohlo dopřát podívaný. Můžete zkusit velmi zajímavý, dobrý snímek Puberta. Kinobus, který staví v Horních Měcholupech, ho bude promítat v 21.15. No a co se počasí týče, řekneme si, jak to bude zítra vypadat. Za malou chvilku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách. Plzeňský soud potrestal úmyslnou dopravní nehodu a Rolling Stones se v britské hitparádě vyrovnali Beatles. Zákaz používání mobilu ve školách se blíží, dnes o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Soud v Plzni uložil ženě za úmyslnou dopravní nehodu 14 let vězení. Při události totiž zemřelo dítě. 26-letá žena pod vlivem alkoholu a drog chtěla spáchat sebevraždu a narazila autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě její 8-letá dcera utrpěla těžká zranění, kterým o den později v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl také spolujezdec z protijedoucího vozu. Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal. Soudek je pravomocný, pokračuje státní zástupce Michal Rendl.
3: Byla sjednána dohoda o vině a trestu pro skutek, který spočíval v úmyslném přejetí do protisměru, a to pod vlivem alkoholu. Byla tedy sjednána s paní obviněnou dohoda, tudíž já ten trest považuji za zcela přiměřený a odpovídající.
1: Ženě hrozilo vězení 15 až 20 let nebo i výjimečný trest. Součástí uzavřené dohody je kromě odnětí svobody také 3letý zákaz řízení a závazek uhradit zdravotním pojišťovnám a České kanceláři pojistitelů škody ve výši skoro 1,5 milionu korun. Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vyjadřují vesměs přání, aby Británie a Francie prohloubily vzájemné vztahy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky dnešní výhře v prvním kole nad Španělkou Jessicou Bauzasovou 7-5-7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. The Rolling Stones se vyrovnali The Beatles, a to poté, co se svým novým albem Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. V pořadí 25. studiová deska kapely tak navázala na úspěch předchozího počinu Hackney Diamonds z roku 2023. Tento úspěch staví Stones po bok legendárních Brouků z Liverpoolu. Obě kapely mají totiž na kontě shodně 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už jen Robbie Williams. Taky jsem takhle vykulila v oči. Možná nejsme sami s Frankem. Pojďme se podívat závěrem ještě na počasí, jak jsem slíbila. Zítra bude zpočátku polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, no a na severu a severovýchodě taky místy přehánky. Večer už klídek, denní maxima 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 25.
0: Já ti, Sašenko, převelice děkuji. My už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořádný konečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hnedskré pro vás mám třeba Paramore, Linkin Parka nebo Pearl Jam a jejich Corduroy.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 18.17 na Rádio Rockzone nám dohráli první tři živáky z této hodiny, no a my už se pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. A situaci nám popíše Kuba z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Franku, v ulici Klárov na úrovni metra Malostranská bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Komplikace stále čekejte na jižní spojce, kde za sjezdem z ulice 5. května směrem k Barandňáku překáží tři osobní auta po nehodě. Další nehoda se stala na úrovni Záběhlic a kolona popojíždí už od Štěrboholské spojky. A na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru k letišti bouralo osobní auto s nákladním, kolona se táhne už od Modletic. Global Assistance, Martina.
1: Martino, moc krát díky, tak to samozřejmě nebyl Kuba, omlouvám se. Nicméně my už si pojďme dát další živáky na tělo a čekají nás YouTube, Nightwish nebo Aerosmith a jejich Dream On.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: of just an American dream, or an Asian dream, or a European dream. Also, an African dream.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: No, když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme dneska večer vyrazit. Mám tu pro vás jenom jednu pozvánku na dnešek, a to sice k malému Glenovi tady v Praze, kde vystoupí René Trossman. Samozřejmě, jako vždy, koukejte na náš web do sekce Club Life, kde uvidíte všechny pozvánky, které tady říkáme, anebo se mrkněte k nám na sociální sítě, tedy Facebook, Instagram anebo TikTok. Teď už ale pojďme na další živáky, čekají nás Korni anebo Evolution a jejich Sail.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v té hodině se pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou v Praze na jižní spojce za sjezdem na Strašince směrem k Barandovskému mostu došlo k nehodě. Počítejte se zdržením v koloně od odbočky na Průmyslovou. Na Praze východ v Šestajovicích v Revoluční ulici vyšetřuje policie nehodu dvouosobáků. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Na dálnici D1 na 183. kilometru směrem od Brna na Prahu blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. Kolona se zatím netvoří, projíždějte tam opatrně. A pak tu mám ještě v Praze v ulici Klárov u metra Malostranská se srazily dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Tolik tedy k dopravě. My pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: System of a Down nás doprovodil na rádiu Rockzone do 7 hodiny večerní, kterou tu máme za chviličku. Systémové teďka jedou evropský turné, byli nedávno v Berlíně, včera tuším, že ve Varšavě. Koncerty jsou to prý skvělý, mají teďka životní formu a tak dále a tak dále. Samozřejmě lístky stojí úplně nesmysl, takže to není jen tak pro někoho z nás, ale samozřejmě pro skalní a věrný fanoušky, ti se tam měli podívat a prý to bylo super. Takže tak se budeme doufat a budeme si přát, aby se třeba dopravili semka, já nevím, třeba příští rok, že jo, aby to nestalo takový balík, ale tak uvidíme. No nicméně tolik chytrostí ode mě. Sašenko, povídej, co máš pro nás k dalším zprávám.
1: Krásný večer, milí rockzouňáci. Mám pro vás samozřejmě čerstvé informace, rovnou se do toho asi pustíme. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci? Toť otázka na meteorologi. A ty předpovídají, že bude polojasno nebo skoro jasno. Na severu jsem tam nějaká přeháňka, teploty poměrně nízko, 11 až 7 stupňů. Ani zítra se úplně nějak super neohřejeme, maxima do 22, na Moravě do 25, ale blíž se na to podíváme za malou chviličku a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Lidé poslali nadaci Tomáše Bati 100 tisíce. Rolnický fond podal žaloby na Agrofert a Talk chystají další reedici a jednorázový koncert. Vlna podpory a solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati pokračuje. Lidé stále posílají peníze na transparentní účet a přispívají na vytištění knih z edice Baťa. Na účtu je 800 tisíc korun. Objednávají si také benefiční trička nebo audioknihy a e-knihy. Nadace měla ve vyhořelé výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněných přes 27 tisíc výtisků baťovské literatury za víc než 3 miliony korun. V konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat 20 titulů k tisku. Vyrábějí se i benefiční trička, na kterých je fotografie s ohořelým obřím portrétem Tomáše Bati, který visel na budově. Rozsáhlý požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi ve Zlíně vypukl ve čtvrtek 9. července. Hasiči ho stále likvidují. Rolnický fond zažaloval Agrofert o miliony. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond žaluje 22 firem holdingu. Žalobu zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Fond chce vrátit podporu v souhrné výši 22 milionů korun. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily, fond proto podal žaloby. Fond o tom dnes informoval na svém webu. Agrofert už před časem vyjádřil přesvědčení, že firma postupovala v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřeneckých fondech stále vliv. Řecko si vezme do parády elektrické koloběžky. Tento týden zpřísní pravidla jejich provozu. Náměstek ministra dopravy dnes oznámením reagoval na to, že roste počet nehod elektrických koloběžek s účastí mladých lidí, píše o tom agentura AFP. Nový zákon by měl používání elektrokoloběžek v Řecku úplně zakázat lidem mladším 17 let. Návrh počítá i s vyššími pokutami za nebezpečnou jízdu a se zavedením povinného úrazového pojištění. Podle úřadu se loni při nehodách na elektrických koloběžkách zranilo asi 400 dětí a teenagerů, mnozí z nich zemřeli.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: A připojím ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Vítězství na mistrovství světa oslavují snad všichni Španělé. My se v ulicích Prahy fotbalových fanoušků ptali, co je letos na šampionátu potěšilo a co naopak zklamalo.
3: Překvapil mě Messi, že v 39 letech hrál tak, jak hrál, i když to finále mu nevyšlo.
4: Česká reprezentace mě teda jako upřímně zklamala. Messi ukázal, kde je ten správný fotbalista.
5: Hra Argentiny mě zklamala právě ve finále.
6: Zklamal mě Ronaldo, že vypadli Portugalci, ale jinak oni se mi líbí Messi.
7: Potěšilo mě Belgie, líbilo se mi, jak hrál fotbal.
1: České reprezentaci mistrovství světa hrubě nevyšlo. Už na podzimí ale v Lize národů čeká těžká práce. Češi si zahrají s Chorvatskem, Anglií a právě mistry světa ze Španělska. V Fanoušci Talk Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v roce 1986. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. A nezůstane jen u toho. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. Na úplný závěr ještě oko na počasí. Zítra zpočátku polojasno, dopoledne od severu mraky, no a na severu a severovýchodě místy přehánky, večer už klídek. Denní maxima 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 25 stupňů.
0: Já tě, Sašenko, moc krát děkuji, my už si, přátelé, pojďme dát další pravidelný pořad, který mě samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. A rovnou vykopneme právě speckou na přání, a to bude pro Honzu, který se napsal e-mail a napsal mi: nazdárek, šlo by prosím zahrát o dvohnutou svaz českých bohémů pro moji Sapču. Honzo, šlo. Tak tady jsou Vohnuti a jejich Svaz českých bohémů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
8: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky.

0: Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat. 255 700 707.
1: Další pecka na přání bude opět z e-mailu a teďka mi to tady celý vypadlo, takže nevím přesně, jaké bylo jméno. Tomáš, ano, Tomáš se napsal do e-mailu, že by chtěl nechat zahrát od Škorpíku Wind of Change. Tak si ho, pojďme dát.

0: pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Další pecka na přání bude pro našeho volajícího a posluchače Juru, který mě poprosil o zahrání nějakých starších Slipknot. Tak se od nich dáme Spit It Out. Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you were the tables turned. Cause in the interest of all evolved, I gotta

Hrajeme na přání. Je nejvyšší čas zavolat. 255 700 707. I do believe it's about that time, huh? HT on guitar.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
1: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.
2: Další pecka na přání bude pro našeho volajícího a posluchače Roberta, který mě poprosil o nějakou punkovou vypalovačku, a tak mi napadlo, že si dáme Plexus a jejich Síla v srdci.

0: Radio Rock Zone.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Mám tu jedno netrpělivé přání na zahrání songu, a to sice od Anešky, která mi napsala e-mail a poprosila mě o zahrání Linkin Park. Nakonec jsme se shodli na pecce Heavy is the Crown, a tak si ji pojďme dát.

0: Je to tak, Bring Me The Horizon nás doprovoduje do 8 hodiny večerní na rádiu Rock Zone, kterou tu máme zhruba za pár minutek. To znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Sašenka a přinášíme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vám ale popřejeme krásný pondělí 20. července 26, taky všechno nejlepší k svátkušem Iliám, Iliášům, Eliasům a Ilianám, který ho dneska slaví. Taky je dneska mezinárodní den šachu, dobrý si připomínat. Pokud hrajete šachy, tak si dejte jednu partii na oslavu dnešního, teda mezinárodního dne. Pokud šachy nehrajete, tak taky nehrajte, nebo já nevím.
1: Začněte, no, neopak.
0: Nebo začněte, jo, třeba začněte, ano, prej to prospívá mozku. Tak, tohle chytrosti ale ode mě, no a Sašenko, s dovolením přenechávám slovo tobě. Co máš pro nás hezkýho?
1: Ano, jasně, krásný a pohodový večer. Já mám pro vás čerstvý informace, rovnou se do toho asi pustíme. Pojďme se podívat, jak bude s počasím vypadat dneska v noci. Teploty okolo 11 až 7 stupňů, za mě pohoda, jinak polojasno až skoro jasno. Jsem tam někde přeháňka. Zítra teploty maximálně do 22, s výjimkou samozřejmě jižní Moravy, kde budete mít tepleji, tam naměříte i 25 stupňů, ale jak to konkrétně bude s počasím vypadat, řekneme si za chviličku po zprávách, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kabinet plánuje zákaz mobilů ve školách. Hašení rozsáhlého požaru v Norsku pokračuje a Rasmus míří do Prahy. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli poslanci ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
3: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz za doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislosti, na deprese a úzkosti, také na menší životní spokojenost, ztrátu pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem stouply ceny pohonných hmot až o několik korun na litr. Výrazně zdražovala podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárek dnes řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila, protože benzínky prodávají ještě naftu a benzín, které nakoupili předtím. Hašení rozsáhlého požáru na jihu Norska pokračuje. Ve městě Drámen lehlo popelem 109 domů. Hasiči na místě budou ještě až 10 dnů. A tak ani obyvatelé domů, které oheň přestály, se zatím nemohou vrátit zpět. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Rychle se šířící plameny ovlády v pátek odpoledne jednu ze čtvrtí města ležící zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Osla. Úřady nehlásí pohřešení ani oběti. Evakuace se dotkla víc než 400 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: A připojím čerstvý český sportovní úspěch. Vodní slalomářka Kateřina Beková se stala vicemistryní světa v časovce kajak crossu. V Oklahoma City byla těsně o 1/3 druhá za Australankou Jessicou Fox. Z 22. místa do sobotních vyřazovacích jízd postoupila i Olga Samková. Naopak největší česká naděje Tereza Kneblová po chybě ve třetí brance vypadla. Beková tak následovala stříbro, které před ní mezi muži získal v časovce kajak crossu vodní slalomář Jakub Krejčí. Matyáš Novák byl čtvrtý, Vít Přindiš osmý. Finské rockové ikony The Rasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Weirdou ovládnou 17. února 2027 pražský klub Sasazu. Kapela u nás v poslední době zazářila v Brně, no a taky na Masters of Rock a teď chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Těšit se můžete na legendární hity jako In the Shadows, ale i čerstvou tvorbu jako single Break These Chains. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra čekáme povětšinou polojasno, to zpočátku. Dopoledne bude od severu oblačnosti přibývat, no a na severu a severovýchodě můžete čekat i místy přeháňky, večer už pohodička. Denní maxima 18 až 22 stupňů, no a na jižní Moravě 25.
0: Sešenko, já ti moc krát děkuji. Přeju krásný zbytek večera. My se uvidíme a uslyšíme zítra. Budu se těšit.
1: To tak, krásný večer.
0: Tobě taky. No a my se, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku, plnou skvělých pecek na tělo. Hned z kraje pro vás mám třeba Foo Fighters, Metallica nebo Danalandu a jeho Šanci.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jasně, se jdeme mrknout, tak to vypadá aktuálně s dopravou. Začneme na dálnici D1, kde na 376. kilometru směrem na Ostravu stojí prouchané osobní auto. Dejte tam pozor, na dálnici D11 na 32. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu stojí Ukrajince prouchaná dodávka. Na dálnici D11 na 35. kilometru směrem na Prahu stojí odstavené nákladní auto. Dejte tam pozor, a v Davidském tunelu tady v Praze směrem na Troju stojí prouchaná dodávka. Taky tam dejte pozor. Tolik tedy k dopravě. My už pojďme na další muziku a vykopneme s novinku od kapely Crawlers s názvem Cool.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Nemrknu na to, jak to vypadá, bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to píše 19 stupňů a polojasno. V noci očekávejte polojasno, až skoro jasno, na severu místy až oblačno a zpočátku ojedinělé přehánky. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojedinělé až 5 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Tolik k počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Doorsa nebo Nickelback a jejich High Time.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s tou kvalitou, která nestárne, se s vámi Frank pro dnešek louší. Vy si samozřejmě užijte zbytek pondělního večera, dávejte na sebe pozor a my se uslyšíme zítra klasicky od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone,
2: muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy. Evropská komise vyměřila AliExpressu mastnou pokutu a Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné. A to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zelení. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizovalo za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

krátký letní den před bouřkou a město halí.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách, zároveň schválila důchodovou novelu a Británie bude mít po 2 letech novou vládu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zákaz používání mobilů ve školách se blíží. V pondělí o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohlo od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodu. Věku. Důchodovou novelu schválila v pondělí vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na více než 60 miliard. Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vyjadřují vesměs přání, aby Británie a Francie prohloubily vzájemné vztahy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se Šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k úterním 28. narozeninám. Díky pondělní výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojedinělé na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

O Oasis se v poslední době hodně mluvilo, především kvůli usmíření bratrů Gallagherů a obnovení kapely, o níž se v 90. tvrdilo, že je něco mezi Sex Pistols a Beatles. Teď se na netu objevila jedna starší sběratelská záležitost, Oasis Unplugged, tedy koncert, jak se u nás říkalo, bez napětí, čili bez elektrických nástrojů. A my si tenhle koncert dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy. Evropská komise vyměřila AliExpressu mastnou pokutu a Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné. A to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zelení. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Live music from two.
1: Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rock Zone 105.9.

0: Slo.
1: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.
2: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách, zároveň schválila důchodovou novelu a Británie bude mít po 2 letech novou vládu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zákaz používání mobilů ve školách se blíží, v pondělí o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohlo od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodu věku. Důchodovou novelu schválila v pondělí vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na více než 60 miliard. Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vyjadřují vesměs přání, aby Británie a Francie prohloubily vzájemné vztahy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k úterním 28. narozeninám. Díky pondělní výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy. Evropská komise vyměřila AliExpressu mastnou pokutu a Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné. A to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zeleni. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Jackson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Show.